saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

nejsem zklamanej ani zrazenej. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej ani zraněnej, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Ahoj, tady Vildačok. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia Stage.
1: Rock Rádio Stage.

ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

Otče, však to napravím. Mějte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

0: Radio Stage. Stage.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
6: Profi vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Raní kotel.

0: Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře, tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Rock Radio Stage.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro. Pro doma.
3: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Ranní kotel. Matrace za hubičku CZ.
1: Co?
0: Matrace za hubičku CZ.
1: Cože?
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Díky apce Radia.cz máš poctivý český festák v kapse všude a nonstop. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej český festák.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Zima byla dlouhá, ale dočkali jsme se. Poctiví český festáky odstartujou, než řeknete Laco Kryžík. 23. května rozpoutáme šňůru rock inů v Českých Budějovicích a pak už to bude jeden festák za druhým celý léto. Pojďte se s náma navnadit na letní festivaly. Už tuhle sobotu se připravte na živáky headlinerů festivalu Rock In. Živáky headlinerů festivalu Rock In. Dáme si Dimitri, Alkohol, Trautenberg a Traktor. Pěkně po hodinách, od 8 večer až do půlnoci. Vytáhněte džísky a kapsáče, ať je před létem provětráte. Sobotní festivalovej warm-up 16. května od 8 do půlnoci na Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Už zase nejde internet.
5: Ta Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yes!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Tady Martin Kapek z kapely Traktor a zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage. Mějte se a Traktor s vámi.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Ranní kotel.

0: Rock Radio Stage.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni.
6: A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
9: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
6: Rock Radio Stage.

0: Každý festák jednou skončí. Kapely odjedou, bedňáci složí pódium a rozbahněná louka opět zaroste trávou. Pár dní zábavy a pak rok utrum. Co s tím? Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Je otevřená non-stop. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Na pódiu se střídají nejlepší český rockový kapely a sem tam zaskočí i nějaká zahraniční.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. To je poctivý český festák non-stop ve vašich krystalkách.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rock Radio Stage.

Thank you. Stage. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Raní kotel.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Trautenberg.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Praha

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Rock Radio Stage.

technika musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není.

0: český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná.

0: Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dražby.
0: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
3: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
5: Dostal s Počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. To je poctivý český festák, který nikdy nekončí. První řadu máš u nás vždycky jistou. Nejlepší český vypalovačky i ploužáky, který si prostě nemůžeš nespívat. Ať už řídíš, uklízíš, makáš, prostě děláš cokoliv. Rock Radio Stage je svatyně zasvěcená poctivýmu českýmu roku, který ti nikdo jiný nedá. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
9: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
10: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
9: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
10: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
9: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolu jízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Nevíte, kam o víkendu vyrazit za slušnou zábavou? Nechcete dřepět doma a nudit se u televize? Máme pro vás řešení. Mrkněte na www.rokovýradio.cz. Najdete tam mraky akcí, ze kterých si určitě vyberete tu pravou. www.rokovýradio.cz. Slušnej web.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák! Říkaj!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Chlapecké kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: Rock Radio Stage. Dopolední nášup nejlepšího českého roku jedině na Rock Radio Stage. Na stavbě, ve fabrice, na poli, za volantem i v kanclu. Tam všude můžeš pařit jako na festáku. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Pro doma.
8: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
9: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
0: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Dopolední nášup.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.
0: Rock Radio Stage.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Trautenberg,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Vypsaná fixa,
3: Krucipisk.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage nikdy nespí. Tam, kde už to všichni balí, my jedeme afterparty. Od půlnoci do šesti, celou noc na Rock Radio Stage. Předskokani, český stálice a sem tam nějaká zahraniční hvězda. Afterparty na Rock Radio Stage pro všechny nespavce. Rock Radio Stage, poctivej českej festák.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Radio Stage. Stage.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
0: Řeckokani.

0: Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Luce nad Jihlavou za 10 milionů 790 tisíc korun, pozemek k bydlení v Horce 1 na Kutnohorsku za 2 miliony 194,5 tisíce, byt 2KK v Trhových Svinech za 3 miliony 290 tisíc, chata v Seči Ústupkách za 3 miliony 840 tisíc a komerční objekt v Poličce na Svitavsku za 4 miliony 709 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají Agrobar.

0: ani zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
0: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
0: A spousta dalšího čtení.
2: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz. Rock Radio Stage.

0: Stage. Rock Radio Stage. To máte jarní turné, podzimní turné, výroční turné, to máte letní festivaly, to máte nový desky, nový singly, to máte klipy, to máte novou sestavu, starou sestavu, původní sestavu, to máte comeback, reunion, no kdo to má všechno stíhat? Chcete držet krok s českou rockovou scénou? Sledujte Instagram a Facebook Rock Radio Stage a web rockradiostage.cz a už vám nic neunikne. Rock Radio Stage, to je poctivý český festák on air i online.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni a přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivý český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pasba.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Pro doma.
4: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kg za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
3: Prodoma.
5: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Tak co koupelna, hotová?
7: Sepeš.
6: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
7: Jo, všechno hotový.
6: A co odvětrávání? Kde je větrák?
7: Větrák, co?
6: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
8: Ventilatory.cz.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí.

0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.
1: Horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Brenda

0: Zima byla dlouhá, ale dočkali jsme se. Poctiví český festáky odstartujou, než řeknete Laco Kryžík. 23. května rozpoutáme šňůru Rock Inů v Českých Budějovicích a pak už to bude jeden festák za druhým celý léto. Pojďte se s náma navnadit na letní festivaly. Už tuhle sobotu se připravte na živáky headlinerů festivalu Rock In. Živáky headlinerů festivalu Rock In. Dáme si Dimitri, Alkohol, Trautenberg a Traktor. Pěkně po hodinách, od 8 večer až do půlnoci. Vytáhněte džísky a kapsáče, ať je před létem provětráte. Sobotní festivalovej warm-up 16. května od 8 do půlnoci na Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
1: Gap. Individual style for every generation.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Rock Radio Stage.

0: CZ. Cože?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
2: Klenot pracuje hlavně v noci, domů jezdí taxíky a trolejbusy. Představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo.

0: Radio Stage. Po práci legraci, večerní pasba na Rock Radio Stage ti servíruje to nejlepší z poctivých českých festáků, kulturáků a zábav. K tanci a poslechu hrajou nejlepší český rockeři i zahraniční hvězdy. Večerní pasba na Rock Radio Stage nemá konkurenci. Rock Radio Stage. Poctivý český festák.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde?
5: Od lesa prodá auto u ESA.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. V garáži, na poli, v lese, na rybách. Rock Radio Stage si sebou můžeš vzít kamkoliv. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Odpolední pařba. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej českej festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage. Poctivej českej rock z vinylů a kotovů.

0: Bonu Korun. Komerční banka.
1: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Slibuju, že nebudu pít.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
8: Trautenberg.
7: Rybičky.
8: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
8: Harley.
7: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Stage.
11: Rock Radio Stage.

srdce. Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od asesoru po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rock Radio Stage.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Ahoj, rokeři. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. O Oidipus Tyrannu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha.

Oh,

0: stavebniny.
1: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

0: Sukoradi.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Rock Radio Stage.

0: a střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, Česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz.
11: Rock Radio Stage.

0: Potřebuješ se zberchat po vydatným obědě? Odpolední pařba tě postaví na nohy. Nejlepší český rockový kapely a ikony světového roku. Jedině na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rock Rádia. Mrkněte na www.rokovirádio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokovirádio.cz. Slušnej web.

0: CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
0: Vše pro bagr CZ.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Rock Radio.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Ratatadadarata, trička, ratatadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
10: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
0: Rock Radio Stage.

gobrový a gulášový fiží. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučkých

0: kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře. Tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Rock Radio Stage.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolu jízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice www.autojarov.cz.
0: Rock Radio Stage.

Rádio Stage. Stage. Odpoledne

0: Radio Stage.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Rock Radio Stage.

0: It's so sad, isn't it?
1: Poctivý český festák. Stage. Rock Radio Stage.
2: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
1: Rock Radio Stage.

0: Zima byla dlouhá, ale dočkali jsme se. Poctiví český festáky odstartujou, než řeknete Laco Kryžík. 23. května rozpoutáme šňůru rock inů v Českých Budějovicích a pak už to bude jeden festák za druhým celý léto. Pojďte se s náma navnadit na letní festivaly. Už tuhle sobotu se připravte na živáky headlinerů festivalu Rock In. Živáky headlinerů festivalu Rock In. Dáme si Dimitri, Alkohol, Trautenberg a Traktor. Pěkně po hodinách, od 8 večer až do půlnoci. Vytáhněte džísky a kapsáče, ať je před létem provětráte. Sobotní festivalovej warm-up 16. května od 8 do půlnoci na Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.

0: stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Rock Radio Stage.

Rock Radio Stage.

0: magazín, že už mám dost těch střízlivých slibů, který se rozpouštějí jak kostky ledu. Jak kostky ledu.
1: Rock Radio Stage. Předskokani.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Večerní jízda.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Slibuju, že nebudu pít. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Vypsaná fixa,
1: Krucipisk.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na

0: pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře, tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Rock Radio Stage.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivý český festák, kde budeš chtít. V garáži, na poli, v lese, na rybách. Rock Radio Stage si sebou můžeš vzít kamkoliv. Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
8: vybrat dobrý materiál
7: a vybudovat náš domov.
9: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
11: Dostal s počeským roku chuť na rockový legendy, tvrdou muziku nebo něco alternativnějšího? Zkus naše streamy na rockradiostage.cz.
12: Rock Radio Stage.

bezmocí otroků pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají s obtížemi v zajetí předsudků.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrlí. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Rock Radio Stage. Headlineři.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Rock Radio Stage. Večerní jízda.

0: svou míru a tolik nekalým. A hlavně k mikráku, rumu a iníru buzolu přibalím.
1: Rock Radio Stage, to nejlepší z kulturáků

0: Rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Vše pro bagr, CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

Rám potupně do zdi, už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se zpozdí, mám prostě všechno, čemu dřív jsem

0: Rock Radio Stage.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princ

Časně spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.